0: Radio. Sí, Radio. Novinky. Novinky. Novinky. Novinky Hit Parády.
1: Příjemný poslech a super náladu vám přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z Hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Origami a Kesha.

0: novinky hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: tisíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 1995. 1995. Scatman's World.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

Sidney Samson a Wizard Sleeve. Riverside, let's go.

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 1999.
2: Mañana.

Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Jake Style a John. Čo ste? Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: Fri Radio. Kamera Z.
1: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Nosorožec uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 16 hodin.
0: Fri Radio. Fri Radio. Fri Radio. 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Free Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S
1: nejnovějšími hity. W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Plus Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
4: Jenom na Free Radio.
5: Becky Hill.

0: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Prý rádio.

0: kam vyrazit.
1: Příjemnou sobotu, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Nosorožec uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 16 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne.
1: Are you ready to party? Here we go! Come on, everybody, and raise your drinks in the air! And let's make a toast to

0: but I want another cocktail.
1: Krásné dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Máme sobotu s datem 16. května. Svátek slaví Přemyslové. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli se těšte na kalendárium. Teď další muzika. Miluje.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Hity Rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
2: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: S Fríčkem se jdeme podívat na kalendárium, na to, co se nám nejzajímavějšího v dnešní den v historii stalo. V roce 1868 byl položen základní kámen Národního divadla. V roku 1888 Nikola Tesla na přednášce popsal zařízení, které umožní efektivní generování a použití střídavých proudů pro přenos elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. A psal se rok 1929, kdy v kalifornském Hollywoodu se poprvé udělovaly ceny Akademie filmového umění a věd za zásluhy v domácím i zahraničním filmu, od roku 1931 zvané jako Oscary. Své narozeniny dnes slaví herec Oldřich Kaiser, také Ondřej Vetchý, anebo fotbalový trenér Václav Jílek. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co máte dnes důvod k oslavám.
2: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: vakcína. Tak buď u toho.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Nastraž uši. Tahle

0: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Hezké dopoledne z Free Rádia, ať už děláte, co děláte, věřím, že s naší muzikou vám to bude všechno lépe utíkat. Zdravíme všechny, co jsou dnes v práci, třeba hasiče, policisty, zdravotníky, prodavače, pumpaře, kurýry. Právě vám letí následující muzika.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Každý všední den na Free Radio hledáme tajemný film s Romanem Koloděm vždy v čase mezi 10. a 11. dopolední. Jedná se o naši pravidelnou soutěž. Roman vám chystá nápovědy a kdo uhodne, jaký film jsme hledali tentokrát, získá poukaz na pizzu Bombastika. Tak si nenechte tuto parádu na Free Radio ujít.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
5: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Free Radio 107.

Máme krátce před 10. dopolední, Fríčko stále s vámi. My se v té další hoďce vrhneme na aktuality z Brna, tak si to nenechte ujít, teď další hity. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Ladíte vlnu 107 FM, Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Více o tom za pár chvil, teď další muzika.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
4: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
5: Jenom na Free Radio.
6: Becky Hill.

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Nyní je na této adrese starý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby. Nový dům bude mít 16 bytových jednotek. Odhadované náklady na demolici současné stavby a novou výstavbu přesahují 112 milionů korun. Projektová dokumentace má být na více než 5 milionů bez daně. Kromě nové výstavby připravuje město také rekonstrukci domu ve Francouzské ulici 72 za 73 milionů korun. Město v současnosti staví i bydlení pro seniory v Holáskách a Bystrci. Je rovněž vypsané výběrové řízení na zhotovitele družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Brno plánuje i výstavbu v ulici Terezy Novákové.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Ladíte vlnu 107 FM, Brno chce o něco oživit veřejný prostor. Čím? Se dozvíte za chvíli, teď už další muzika.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Brno chce o něco oživit veřejný prostor. Přibýt má nová socha, vodní prvek v České ulici a třeba i lavička věnovaná Alfonzi Muchovi. Radní v týdnu podpořili jednotlivé projekty a doporučili zastupitelům schválit jejich financování. Peníze mají jít také na další ročníky mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, kterou pořádá JAMU. Teď už další muzika.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Skonto nábytek.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 22. května v Brně. U Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
6: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: porazit. Už za chvíli.
1: Zpátečka Frýdia.
2: Zpátečka Frýdia.

před 11. dopolední vás vítá z éteru Free Rádia Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, dejte si do uší další muziku z vlny 107 FM. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: I po 11. je tu fríčku s vámi. Letošní 22. ročník brněnské muzejní noci se uskuteční dnes v čase mezi 18. až 24. hodinou. O programovou nabídku se postará 30 zapojených kulturních institucí a já vás tam pozvu za chvíli.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Brněnská muzejní noc je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí regionu. Nejenže podporuje desítky kulturních institucí, ale také aktivně posiluje značku Brna jako dynamického centra umění, historie a moderní kultury. Tento unikátní projekt, který se v letošním roce uskuteční 16. května, navazuje na tradici Mezinárodního dne muzeí a každoročně přiláká tisíce návštěvníků, kteří hledají nevšední kulturní zážitky, a to zejména v čase, kdy jsou tyto instituce běžně zavřené. Letos akci spoluorganizuje více než 30 institucí a speciálním hostem je kostel svatého Jakuba. Určitě si dnešní muzejní noc v Brně nenechte ujít.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz. Skonto nábytek.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

Free Radio. Kam vyrazit? Ladíte vlnu 107 FM, pokud máte rádi řemeslné výrobky, pak tu pro vás máme už za chvíli pozvánku na májový jarmark v rozkvetlém parku zámku Slavkov. Vidíte se za okamžik. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pokud máte rádi řemeslné výrobky, pak tu pro vás máme májový jarmark v rozkvetlém parku zámku Slavkov. Až do 16 hodin dnes návštěvníky čeká bohatý program. Budete se moci nabažit bohatého výběru různých užitkových i dekoračních předmětů. Letošní akce je zaměřena především na módu, módní doplňky, ruční výrobu a tradiční řemesla. Součástí programu je i módní přehlídka, která proběhne ještě dnes ve 14 hodin a představí tvorbu lokálních návrhářů a tvůrců. Přijďte si užít příjemný den plný řemesel a inspirace v krásném prostředí zámeckého parku.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
4: Na co číslo?

0: Jasný. Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
0: Tabár

0: ho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Prý Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Fajn FM. První brně s nejnovějšími hity.
1: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2000.

0: Hezké poledne, Brňáci, je Fríčko stále s vámi. My se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější. Co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu? Nenechte si to ujít, teď další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Český rádio stále s vámi a už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema a ten vám prozradí, co zajímavého museli městští strážníci v tomto týdnu řešit. Nenechte si to ujít, teď další muzika.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Becky Hill.

0: Rádia. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co museli městští strážníci řešit.
2: Naši strážníci pomáhají poměrně často zmateným nebo zaklíněným srnkám. Tento týden ale odchytová služba městské policie vyjížděla na dost netypické místo. Svědek ji zavolal o 8:30 ráno ze středu města, konkrétně ze třídy kapitána Jaroše. Všiml si, že srnka vběhla na menší pozemek ve vnitrobloku a nedokázala se odtamtud dostat. Byla dost plachá a divoce běhala, takže k zásahu přijeli ještě další 3 hlídky městské policie a požádali o asistenci hasiče. Společně s nimi strážníci lapili srnku do odchytové sítě a převezli ji k brněnské přehradě, kde ji v pořádku vypustili do lesa. Hasiči ke spolupráci s našimi strážníky vyslali 2 své jednotky. Jedna z nich působí přímo u brněnské přehrady a specializuje se právě na odchyt zvířat. Video, které pořídili, si můžete pustit na Facebooku a Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace, teď další muzika.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Rádia.
1: Ladíte vlnu 107 FM, už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Václava Kadrabu. I ten vám prozradí, co museli strážníci řešit v tomhletom týdnu. Nenechte si to ujít, teď další hity.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Václav Kadraba. Co jste museli v tomhletom týdnu řešit?
2: Hezký den všem posluchačům. Sáhnout si na vlastní život zřejmě chtěl v noci na pondělí mladý muž v Líšni. Balancovat ho na mostě na tramvajovou trati viděl svědek, který raději vytočil linku 156 a informoval strážníky. Operační středisko městské policie tam proto okamžitě vyslalo nejbližší hlídku. Muže odpovídajícího popisu našli strážníci opodál. Naštěstí už nebyl v přímém ohrožení a neměl ani žádná viditelná zranění. Strážníkům ale přiznal, že skutečně pomýšlel na sebevraždu, a to skokem z mostu. Hlídka se snažila 19-letého muže uklidnit a přesvědčit ho, že jsou i jiné varianty, jak se stížovou situací vypořádat. Mezitím dispečery městské policie kontaktovali mladíkovi příbuzní, kteří o něj měli obavy. Po provedení dechové zkoušky, která vyvrátila, že by byl posilněný alkoholem, zamířil mladý muž po prvotním vyšetření sanitkou do psychiatrické nemocnice. Děkuji za pozornost a při příjemný poslech Free Rádia.
1: Děkujeme za informace, teď další muzika.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
4: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na killiangang.cz.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
5: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Před 13. hodinou vás stále ve studiu Free Rádia vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravím všechny přemysliti, totiž mají dneska svátek chlapy, užijte si svůj den, právě vám letí další muzika. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Mažete si ji na chleba nebo jí jíte po lžičkách rovnou ze skleničky. Vydrží pár dní anebo zmizí za jediný večer. Řeč je o proslulé oříškové pastě Nutella. A i když na první pohled působí čokoládově, tak se nenechte oklamat. Vznikla totiž po skončení druhé světové války, kdy na trhu panoval nedostatek kakaových bobů. Aby piemontský cukrář Pietro Ferrero během hladových poválečných let uspokojil i u svých zákazníků chuť na čokoládu, tak právě vyrobil v roce 1946 sladkou pastu převážně z lísku ořechů, cukru a tuku. Nedostatkového kaká obsahovala jen tolik, aby obelstila zrak a chuťové buňky vařící po čokoládě. Původně se jmenovala Giandujot a prodávala se v kostkách podobných máslu. Až o 5 let později se pod značkou Superkréma zjemnila a dala se lépe roztírat. Poslední krok k dnešní Nutelle učinil Pietrův syn Michel Ferrero. Když v roce 1964 představil její současnou chuť, konzistenci i typickou nádobu, tak odteď jste opět chytřejší než rád. Adiós.

0: ste, Check Style a John. Čo ste, Check Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Na

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Panenko skákavá, zmíněné zvolání vyjadřující údiv patří spíš do repertoáru našich babiček. Nicméně jeho původ je nepochybně zajímavý ještě dnes. Nejedná se totiž o žádnou skákající panenku, jak by se mohlo zdát, nýbrž o světici panu Marii pomocnici ze skoků. Stala se námětem obrazu, který zdobil kapli v obci Skoky u Žlutic a proslul svou údajnou zázračnou mocí. Skokovská kaple se následně přestavila na kostel a ten se proměnil ve význačné poutní místo. Zdejší mariánský obraz byl obecně známý jako panenka skokovská, z čehož posléze s komolením vznikla panenka skákavá. Obec sice už zanikla, ale svatostánek se dochoval a příležitostně se otvírá poutníkům a návštěvníkům. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Při tvoření názvů cizokrajných zvířat došlo v minulosti k několika nešťastným záměnám. Naši předkové nepochybně věděli o přírodním světě víc než my dnes. Znali ovšem jenom to, s čím měli osobní zkušenost. A tak se stalo, že při tvoření názvů cizokrajných zvířat došlo k několika nešťastným záměnám. Ku příkladu české slovo slon bylo převzato z turko-tatarských výrazů arslan či aslan, které ale v původním jazyce označují lva. Jak si někdo mohl splést slona se lvem? Docela snadno, pokud žil v době, kdy cestování nepatřilo k běžným záležitostem a o existenci fantastického zvířete zvaného slon u nás vědělo jen několik osvícených, a to ještě z doslechu. Podobná nepříjemnost se přihodila třeba i u živočicha, kterému dnes říkáme velbloud. Jeho pojmenování čeština přejala prostřednictvím gótského slova ulvandus, které zase vychází z latinského elefantus, což ale neodkazuje k velbloudovi, nýbrž ke slonovi. A pak z toho člověk nemá být jelen, co?
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Kohoutovic do Tuřan? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z

0: Za chvíli už do studia Free Rádia dorazí Janča Houbová, ta tu s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí. Do té doby krásný zbytek víkendu. Free Rádio.
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. A představení Zpráva pro Minervu 2 nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Mr. Worldwide. Dale. 305 to the world, you know what it is. From the setback to the jetpack, we bounce right back. Turn the lights up, no fear, all focus.

0: Krásnou sobotu, přátelé, s vámi netradičně v tomto čase Janča Houbová na vlně 107 FM. Fríčko s vámi v sobotu 16. května. Za malou chvíli už se společně podíváme, kdo slaví svátek, kam můžete vyrazit a spoustu dalšího, tak určitě buďte s námi. A teď už to nejnovější na vlně 107 FM. Díky, že ladíte.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
4: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A dneska, přátelé, velká událost. Brněnská muzejní noc 2026. Letošní 22. ročník se koná právě dnes v čase od 18. hodiny až do půlnoci. O programovou nabídku se postará 30 zapojených kulturních institucí, bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města, zajistí dopravní podnik města Brna. Takže úplně na klid, můžete si dát pivečko někde nebo nějaký alkohol a o dopravu se vám postará DPMB. No a kam se budete moci vydat? Tak například do Moravské galerie v Brně, Moravského zemského muzea, Technického muzea v Brně, Muzea města Brna, do Mendlova muzea, Kostela svatého Jakuba, na Krajský úřad Jihomoravského kraje, do Vidy, Science centra, do České národní banky, pobočka Brno, do Kounicových kolejí, Národní památkový ústav, Muzea vlakové pošty, do Institutu paměti národa, anebo taky do Zoo Brno, kde je od 18. do 22. hodiny naplánováno komentované večerní krmení a taky prohlídka v areálu Zoo Brno. Takže vyražte Brněnská muzejní noc 2026.

0: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Zpátečka, frýčka, pokud milujete zpátečky, tak byste rozhodně neměli chybět v neděli u svých přijímačů v našem nedělním retru s Markétou Huďkovou 17 až 20, kdy bude Markét hrát na vaše přání ty největší retrofláky. Těšíme se na vás, buďte s námi, no a za malou chvíli už se taky podíváme na novinky Zit parády.

0: Free Radio s vámi a přátelé, je to neuvěřitelné, ale tenhle týden si užíváme už 1002. kolo hit parády 107. Frýčka. Nezapomeňte pořád hlasovat, jak na to jednoduše na stránkách www.freeradio.cz/top107 hlasujte kliknutím pro svůj oblíbený song. Je úplně jasné, že se vám může líbit více než jedna písnička, dvě nebo dokonce tři, proto vám Free Radio jako jediné dovoluje hlasovat až pro 10 různých songů denně. Stačí k vybranému songu kliknout a hlas se automaticky přičte. Vy tvoříte frýčko, tak nám dejte vědět, co se vám líbí a už teď také hudební novinky s Lukinem.
1: Příjemný poslech a super náladu vám přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Origami a Kesha.

0: Horké novinky hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Chvíli před 15. hodinou, přátelé, se také jdeme podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. 16. květen, 136. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 229 dní. Kdo si na tyhle ty číselka potrpíte, tak tady to máte. Svátek má Přemysl, mužské křestní jméno slovanského původu. Jedná se o rodové jméno nejstaršího panovnického rodu v Čechách. Význam je obvykle uváděn jako důkladně promýšlející své skutky. Takže Přemečkové, Přemyslové, všechno nej. No a za malou chvíli taky kino novinky.
1: Free Radio. 107 FM.

0: Celý rádio s vámi a po 15. hodině tradičně pro vás mám tipy, na co můžete vyrazit do kina a co je na programu tento týden. Začneme dokumentem s názvem Ilona pokusní králíci. Možná už tušíte, ale podrobnosti za malou chvíli.
1: Miluje

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: A v kinonovinkách pro tento týden je dokument Elona Pokusní králíci. Píše se rok 2014 a technologický miliardář Elon Musk představuje své plány na auto s autonomním řízením před nadšeným davem. Spotřebitelé ovšem netuší, že funkce autopilota od Tesly není zdaleka připravena na běžný provoz a noví majitelé jsou využíváni k vylepšování softwaru poskytováním svých dat. Smrtelná nehoda na Floridě spustí vleklý soudní spor s cílem pohnat Teslu k zodpovědnosti. A není to jediný incident. Více se dozvíte na novém filmu Elon a pokusní králíci.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1

0: vámi a teď už jdeme také na další kino novinku, romantická komedie Kdy se rozvedeš. Mimochodem tušíte správně, je to pokračování předchozího filmu Kdy se vdáš. Kdo s kým, jak a proč, prozradím za moment.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A je to tady romantická komedie Kdy se rozvedeš. Mimochodem, tušíte správně, to pokračování předchozího filmu Kdy se vdáš. Xenia připravuje svou kamarádku Loru, bývalou podvodnici, na svatbu jejich snů. Všechno jde podle plánu, dokud během obřadu nezmizí ženich Mark spolu s tajnou agentkou Interpolu. Zmařená svatba se rychle promění v bláznivou cestu do Bulharska, kde se dívky probouzejí ve vzpomínek a s jediným cílem najít Marka. Jedná se o dynamickou dobrodružnou komedii o přátelství, důvěře a o tom, že skutečné city nelze zamaskovat ani ve světě podvodů a speciálních operací. A otázka zní, kdy se rozvedeš? Právě teď v kinech.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

přátelé, tak to bychom měli kino novinky, ale nebojte se, už zítra se na ně společně opět podíváme v našem nedělním refreshi po 10. hodině a budu pro vás mít připravené i další novinky. Tak určitě buďte s námi a za malou chvíli už se podíváme na to, kam vyrazit. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Ladíte Free Radio, máme sobotu s datem 16. května a po 16. hodině hrajeme to nejnovější taneční muziky v Brně a tady jsou ty největší novinky tohoto týdne, tak si je užijte, Janče Houbová s vámi.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
4: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

Přátelé, a celý víkend si můžete užít na svoboďáku májové slavnosti. Kromě romantické atmosféry nabízí také kulturní program v čele s letním kinem, novou instalací nebo ukázkami lidových řemesel. A nebojte, nebudete ani ohladu a žízni, i na to je myšleno. Na svoboďáku však nechybí ani májová výtvarná dílna pro děti i dospělé nebo světelná instalace ve tvaru srdce. Takže pokud hledáte zajímavý fotopoint, máte ho mít na májových slavnostech na náměstí Svobody.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. A představení Zpráva pro Minervu 2 nabízí Industra areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Jan Česváme a pro milovníky zpáteček máme speciální pořád. Nezapomeňte na to nedělní retro free rádia s Markétou Huďkovou 17 až 20, kdy bude Markét hrát na vaše přání ty největší retrofláky. Těšíme se na vás, buďte s námi už zítra 17 až 20 na free rádiu.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Ladíte Free Radio a 9. ročník Open House Brno otevře veřejnosti architektonicky cená a běžně nepřístupná místa v jihomoravské metropoli. Festival probíhá o tomto víkendu a nabízí pestrý program pro všechny zájemce o architekturu i městský život. Letošním tématem festivalu je proudem změn. Více informací najdete na openhousebrno.cz, tak pokud byste hledali plán, kam vyrazit, tak myslím si, že 9. ročník Open House Brno by mohl být to pravé.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje

0: chvíli před 17. hodinou se, přátelé, také pojďme podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. A 16. května to není nikdo jiný než Přemysl, tak všechno nejlepší a nejkrásnější všem Přemečkům, Přemyslům. No a dnes je také mimochodem Mezinárodní den světla, připomínka prvního funkčního laseru z roku 1960. Tak takové jsou zajímavosti, ovšem více se také podíváme potom na kalendárko Free Radio, ovšem po 17. hodině už nás čeká Celebrity Show.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

je to tady, přátelé, Janča Houbová s vámi, Free Radio s vámi a před náma hodinka plná celebrit. No a kromě toho, že se dneska společně podíváme na to, jak to vypadá s Ondřejem Gregorem Brzobohatým a jeho manželkou, a taky se mrkneme na to, jak to vidí princ Harry se svou manželkou Meghan Markle, když chtějí navštívit Londýn, tak se pojďme rovnou podívat na jednu takovou celebritu z Brna. Možná si pamatujete na Vladka, který dvakrát ovládl reality show Vyvolení v miléniu a odnesl si celkem 16 milionů korun. Zatímco jiní by se v záři reflektorů drželi zuby nehty, on zvolil úplně opačnou cestu. Dvojnásobný vítěz se stáhl do ústraní a dnes oslavuje narozeniny daleko od českého showbiznesu. Přestože se na jednu chvíli stal nejznámějším muž

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Happy Radio.
1: Přátelé, šok. Nebo alespoň teda pro mě, Ondřej Gregor Brzo Bohatý překvapil krach manželství s Danielou ani ne po 3 letech. Ještě donedávna působili Ondřej Gregor Brzo Bohatý s manželkou Danielou jako šťastně zamilovaný pár. Ne vše ale bylo tak růžové, jak se zdálo, a tak se cesty partnerů nyní definitivně rozdělily. První náznaky problémů mezi manželi vypozorovali fanoušci na sociálních sítích, odkud zmizely téměř všechny jejich společné snímky. Jako připomínka zůstaly pouze záběry ze svatby, kterou Daniela s Ondřejem uspořádali v Itálii před necelými 3 roky. Spekulace, které se následně divoce rozjely, přeživovala i skutečnost, že se partneři a zároveň kolegové přestali společně objevovat v pořadu Inkognito, jehož jsou nedílnou součástí. Namísto toho se při natáčení začali střídat. To, že je láska skutečně u konce, potvrdil až samotný Ondřej ve svém prohlášení. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou. Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí. Od Daniely odešel a podal žádost o rozvod, zatímco pro Danielu se jedná o první neúspěšný pokus o manželství. Ondřejovi sňatek nevyšel již po 3. První rozvod zažil v roce 2013 s producentkou Johanou Indrákovou a o několik let později se rozpadlo i jeho 6leté manželství s modelkou Taťánou Kuchařovou.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Free Radio s vámi. Celebrity show pokračují, za chvíli už zahraniční bulvární rybníček. Podíváme se na zlobivého prince Harryho a jeho Meghan.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: na Fee Radio.
1: Janča s vámi a teď už také zahraniční bulvární rybníček. Nestoudné požadavky prince Harryho. Chce pro Meghan speciální zacházení a zbytek rodiny zuří. Vztahy mezi princem Harrym a zbytkem královské rodiny jsou opět na bodu mrazu. Vévoda ze Sussexu se má už v červenci vrátit na britskou půdu, ale tentokrát si klade drsné podmínky. Podle informací britské stanice Sky News zaslal paláci seznam požadavků, které mají zajistit, aby se jeho manželka Meghan Markle cítila v Londýně v bezpečí a v maximální pohodlí. Královská rodina je však jeho drzostí pobouřena. Harry chce mít jistotu, že Meghan nebude nikým souzena a že se k ní všichni budou chovat zdvořile. Zatímco král Charles III. Se údajně snaží o smír a k synovi přistupuje mírněji, zbytek rodiny to vnímá jako další pokus diktovat si podmínky spoza oceánu. No jo, happy wife, happy life.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
4: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
5: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: čas se nám naplnila, celebrity show jsou pro dnešek vyřešeny. Přátelé, 16. května, svátek má Přemysl, tak přejeme všechno nejlepší. No a po 18. hodině už pro vás chystám víkendové kalendárko.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 18. hodina je tady, přátelé, krásný podvečer. Od mikrofonu Free Rádia vás zdraví Janča Houbová a začíná nám avizovaná brněnská muzejní noc. Tak to nepropásněte a vyrazte zadarmo do brněnských muzeí a institucí. Co nás čeká na Free Rádiu po 18., tak kalendárko, burza práce a ta nejlepší taneční muzika, tak buďte s námi.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
4: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
5: Jenom na Free Radio.
6: Becky Hill.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Víkendové sobotní kalendárko s datem 16. května je připravené, přátelé, pojďme společně na to. České země, rok 1868 byl položen základní kámen Národního divadla. Byla také premiéra Smetanovy opery Dalibor v Praze. Rok 1945 prezident republiky dr. Edvard Beneš se z londýnského exilu vrátil do Prahy. Pojďme se také podívat, co se událo ve světě 16. května, rok 1770, svatba Ludvíka 16. a Marie Antoinety. Rok 1920, papež Benedikt 15. prohlásil Johanku z Arku za svatou. A rok 1929 v kalifornském Hollywoodu se poprvé udělovaly ceny Akademie filmového umění a věd za zásluhy v domácím i zahraničním filmu od roku 1931 zvané Oscary. No a pojďme se také mrknout, kdo dneska slaví, tak kromě Přemku, kteří mají svátek, například narozeniny slaví herec Ondřej Vetchý anebo taky herec Oldřich Kaiser. Tak přejeme všechno nej.
2: Nastraž uši. Tak.

0: dámy, a pokud zháníte job brigádu nebo nějaký melouch, tak už za chvíli se podíváme na volná pracovní místa. Burza práce Free Radia je pro vás připravena, tak buďte s námi.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rádio, Burza práce.
1: Je to tady, přátelé, Burza práce Free Rádia. Pojďme se podívat, koho dneska na Fričku budeme hledat. Provozní vedoucí, náplň práce vedení a organizace úklidu a provozních činností kliniky, spolupráce na zlepšování prostředí kliniky, komunikace s klienty, zákazníky, obchodními partnery. Požadavky jsou: výhodou je vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru, zkušenost s vedením lidí a v obchodně provozní oblasti, také dobré organizační schopnosti a samostatnost. Nabízíme plný úvazek, smysluplnou práci ve firmě, která dlouhodobě pomáhá lidem, možnost získání nebo prohloubení znalostí ze zdravotnického prostředí, obědy v místě pracoviště za zvýhodněnou cenu. Kontakt a veškeré podrobnosti najdete na freeradio.cz/burza-práce. Hledat budeme také číšníka nebo servírku. Je to práce za barem, čepování piva, příprava kávy a míchání drinků. K tomu také obsluha hostů, proaktivní přístup, nabízení jídla a nápojů. Jaké jsou požadavky? Praxe v gastronomii, příjemné vystupování a chování k zákazníkům, samostatnost, spolehlivost a trestní bezúhonnost. Co je v nabídce? Plný i zkrácený úvazek, fixní plat a spropitné za směnu, jídlo během pracovní doby zajištěno, je to krátký dlouhý týden, klasika. Nástup je možný i hned nebo dle dohody. Kontakt a veškeré podrobnosti najdete na freeradio.cz/burza-práce. A na závěr, pokud byste také rádi zveřejnili svoji nabídku práce nebo brigády, tak napište na e-mail na práce@freeradio.cz a těšíme se na vás.
0: Free job na Free Radio.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Přátelé, blíží se nám 19. hodinka v sobotu 16. května. Díky, že jste s námi. Doufám, že si užíváte sobotní podvečer a třeba přemýšlíte, kam vyrazit. Tak nezapomeňte, že až do dnešní půlnoci si můžete užít 22. muzejní noc v Brně. A já už jdu samozřejmě spát, abych byla fresh na náš zítřejší nedělní refresh. V 9.00 se na vás těším. Páčko! Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Vítej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
3: Na co číslo?

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Příjemný poslech a super náladu vám přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Origami a Kesha.

0: novinky hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: 7 ranní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
1: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Becky Hill.

0: ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Free Radio. Free Radio. To se

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Novinky hit parády.
1: Příjemný poslech a super náladu vám přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Fríčka. Novinka číslo 1. Origami a Kesha.

0: Novinky Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
4: Jenom na Free Radio.
5: Becky Hill.

Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.